Trošku hlasná je gulemita radiohitové v Plovdiv na speciálu i 4 z Taylor Swift i Opel Lights. Z 3 na dolu do nr. 27. Z pozície na gore se premestvat Macy Peters i Julia Michaels, zemeky miastu 26 dnes. Tuk zaglavie to je Kingmaker.